0: Zlevněte si v drogerii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety Domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: No to snad není možný, ne?
3: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko kšunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
5: Jdeme na to!
4: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Moment.
13: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
15: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
16: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Shibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Shibo.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: No to snad není možný, ne?
4: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl. To se vyplatí.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.

0: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: And the wind feels soft and new, open to the breeze and full of buried leaves. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: To snad není možný, ne?
4: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert. I need you every single day and I want you.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibo.
5: Moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.

Gracias.

0: soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
4: No to snad není možný, ne?
5: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Pikok šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
9: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
10: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Moment.
13: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
15: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které

0: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: No to snad není možný, ne?
3: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl. To se vyplatí.
5: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, neleď se na pozitivní vlnu.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
10: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Chibokofis. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
16: Jedině od Chibo.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Moment.
1: O, konečně.
2: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: No to snad není možný, ne?
3: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko kšunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl. To se vyplatí.
5: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
6: Jdeme na to!
5: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD.

0: špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Moment.
2: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

Will you sing it?

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.

0: šupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Bila.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
2: Toto je Fermáto, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

just another.

0: Ja, prosím ťa.
1: Rooftop studio. OK! Oh. Spojka prostá plyn, brácho, to ja dobře vím, že to každý auto má.

0: Vždyť mám problémy poznat svoje volant.
1: Ježišmarja, to je jaká ženská, ne? Ne, to je děkis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, ona ježí na chodě.
0: Hoši, to je blázen.
1: Oh, oh yeah.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc v akci Prima Pegas Picnic nebo Pikao za 12,90. Penny.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Korunní cukr krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
9: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder.

0: Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
5: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap, kap, Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
9: Jdeme na to!
8: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
10: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Shibokofis. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Moment.
4: Konečně.
5: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
11: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
5: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například brosk ve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov Standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
7: Řekni to všem.
8: Jsou tady.
9: No, jsou tady.
10: Jsou tady. Tak leď.
6: Jsou tady.
10: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady.
11: Už jsou tady na pořád.
12: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
13: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady!
14: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
15: V Globusu nyní král sýru Hermelín za 29,90 nebo prací gel Ariel 111 dávek za 439,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
16: Jo, tady je vaše zásilka.
17: Chlape, jste všude.
16: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
17: Super, tak hezký den.
18: Vám taky.
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
19: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bakárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky, až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
5: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissimi Simi Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissimi Simi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
7: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Každé velké vítězství

0: Začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent Burger Wagyu za 99,90 nebo Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Moment.
9: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
14: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
15: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
16: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
17: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším a každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
18: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
19: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
2: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza
3: Maškova,
0: René Dan,
3: Monika Tymková,
0: Petr
3: Švancara,
0: Martin
3: Hrana.
1: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka.

0: značka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Léto s chladnou hlavou, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu ventilátory značky Tronic. Sloupový ventilátor za 1399 korun. Stolní mini ventilátor za 269,90. A mini ventilátor cena s aplikací 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, a já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
7: Moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
12: Jdeme na to!
11: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, neleď se na pozitivní vlnu.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibo.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se tady cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nájkový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Moment.
7: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Skonto nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.
10: Skonto nábytek.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
13: Jdeme na to!
12: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nelaď se na pozitivní vlnu.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
7: Jedině od Chibo.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně. Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: neřeš a pojď na Kofolu.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství. Skonto nábytek.
6: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.

0: pro dva. Tik-tak, nalaď se na pozitivní vlnu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
10: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
11: Větší, než si myslíš.
10: Proč prší?
11: Aby se starý cítil příjemně.
10: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
12: Dorazili jste do cíle.
11: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
14: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibok.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Pojďte se podívat.
7: Dej do ní svoji nabíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí v

0: vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
5: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Moment.
8: Oh, konečně.
9: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Skonto nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.
12: Skonto nábytek.
13: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
15: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
16: Jedině od Chibo.
17: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
18: Větší, než si myslíš.
17: Proč prší?
18: Aby se starý cítil příjemně.
17: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
19: Dorazili jste do cíle.
18: Tak jo, jsme tady.
19: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Wait, hold up, stop.
1: What?

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Spousta letních receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc trvanlivé mléko Bony plnotučné při koupi dvou kusů 12,45 za kus. Penny.
0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
3: Feel bonbon.
4: Ricola.
5: Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees.
6: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: záchranná služba, tísňová linka. Letni si z boku jeho hrníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například brosk ve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
10: Jedině od Chibo.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Nech do ní svoji nabíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
23: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.

0: Nádobí mě nezdrží. So what? So mat.
1: Kdo chce, ten si poleží.
2: So what? So mat.
0: Party večer rozjedem.
1: S nádobím se nemažem. So mat, to dá druhý den.
3: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší somat.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
8: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
13: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
14: Já taky.
15: My taky.
16: Já taky.
17: Úsměv. iPhone.
18: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
20: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 99,90 Tesco kuřecí řízky a Tesco mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
21: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
22: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
23: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dan,
25: Monika Tymkova,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Abych do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Yo. Listen, shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu

0: Wait, hold up, stop.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.

Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: Záchranná služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, je se všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
4: Super.
5: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
6: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
12: Řekni to všem.
11: Jsou tady.
12: No, jsou tady.
13: Jsou tady. Tak leď.
12: Jsou tady.
13: Nejdem pozdě?
12: Jsou ještě tady.
14: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
11: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady!
15: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
10: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden vepřová plec kilogram za 59,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: V Globusu nyní instantní káva Nescafé 200 gramů za 129,90 nebo zlaté kuře kilo za 99,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
17: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme. Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Mám bych do ní svoji navíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Bila.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
10: Kam ta tržba mizí?
11: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
10: A dost. Příchozí platby.
12: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Banka.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lay's for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
6: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
7: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
8: Dovolená, lážo, plážo.
9: Je to leháro, když platíš na třetinu.
10: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se Skip Pay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
12: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
15: Očko ti doporučuje.
16: Napal první minutu, pak si odpočne.
17: Práce, nemůžeš přestat. Práce.
16: Přidej.
18: Neostává nikdy zamrznutí, musí být v boji.
19: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
16: Po minutě a půl umírá.
20: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělo.
21: A on jí nanepil tlak, média.
22: Kdo to tomu psychicky unese?
23: A před čím teda utíkáš?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.

Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: FC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
5: Feel bonbon.
6: Ricola.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: V Globusu nyní král sýrů Hermelín za 29,90. Nebo prací gel Ariel 111 dávek za 439,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
13: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Očko ti doporučuje.
6: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: Začal zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

you know what, I'm done. When it gets like that, though.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Globusu nyní instantní káva Nescafé 200 gramů za 129,90 nebo zlaté kuře kilo za 99,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
16: To je ta země zaslíbená.
17: A co budeme jíst, praotče?
16: Objednám košík.
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
3: Estetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 54,90 vepřová plec a velkopopovický kozel 11 za 15,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Víte se, jak olvej, jasný?
7: Jasný!
8: A navíc v akci jogurt Bony bílý nízkotučný při koupi 2 kusů 3,45 za kus. Penny.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
3: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
3: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
3: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. Zachutná to. Fermá to. Chutná to.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Očko ti doporučuje.
6: Na pal první minutu, pak se odpočneš.
7: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
6: Přidej.
8: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
9: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
6: Ty po minutě a půl umíráš.
10: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
11: A on jít na nebelu, tlak, média.
12: Pojď to tomu psychicky unesit.
13: A před čím teda utíkáš?

0: I guess you moved on really easily.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
5: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
6: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
3: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light.
9: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tady jsme!
11: Oh. Prosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
15: Řekni to všem.
16: Jsou tady.
17: No, jsou tady.
18: Jsou tady. Tak leď.
15: Jsou tady.
18: Nejdem pozdě?
15: Jsou ještě tady?
3: Už jsou tady na pořád. Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
14: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
20: Ty máš vždycky něco v rukávu.
21: Mám M-Bank.
19: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: záchranná služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V Globusu nyní král sýrů Hermelín za 29,90 nebo prací gel Ariel 111 dávek za 439,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape, jste všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
6: Super, tak hezký den.
7: Vám taky!
8: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
12: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
13: Vše pro vaši grilovačku.

0: Pekáčku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
6: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
5: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Očko ti doporučuje.
3: Napal první minutu, pak si odpočneš.
4: Prát, nemůžeš přestat. Práca, práca.
3: Přidej, přidej, přidej.
5: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
6: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
3: Po minutě a půl umírá.
7: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
8: A on jich nanepil tlak, média.
9: Je to o tom, kdo to psychicky unese.
10: A před čím teda utíkáš?
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prdě.
13: Wow.
14: Prosím, prosím, prosím, prosím, prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: con que dices Mazda.
1: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
0: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90. Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
0: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Nádobí mě nezdrží.
12: So what? Somat.
13: Kdo chce, ten si poleží.
14: So what?
13: Somat.
11: Party večer rozjedem.
13: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
15: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
16: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
17: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
18: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
20: Už jsi byl na tobogánu?
21: Jasně, nejsem žádná bačkora.
22: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aesthetic profi.cz

0: Očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak si odpočne.
2: Brát, nemůžeš přestat. Brát a brát.
1: Přidej.
3: Neostává nikdy zápasu, ty musí být boj.
4: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
1: Po minutě a půl umírá.
5: Škoda, že se to nedožil. Tatino, drží ti stráž všade na tebu.
6: A on jich nanepil tlak, média.
7: Kdo to tomu psychicky unese?
4: A před čím teda utíkáš?

M'ajusto bé.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Se uvidíme třeba zítra.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Sabotáž. Už to vyšlo ven do světa. Řekli nám k tomu nějakou třeba jako backstage story nebo něco z natáčení, cokoliv.
1: Mm-hmm. Extrémně pršelo celý den, kdy jsme natáčeli, což tomu dodalo takovou hezkou atmosféru. Bylo velmi silné. Bylo i krupobytí, tuším.
2: Bylo i krupy, přesně.
0: A to jste se objednali, ne?
1: Já jsem se objednal déšť, ty krupy úplně jsem si neobjednal.
0: To byl bonus.
1: To byl bonus, no. Ale jakože zajímavé věci. Všechno probíhalo tak, jak má, takže jakože zajímavé věci se úplně jako nedočkáte. Každopádně bylo to plně krásně zpracovaný vizuál, z který máme radost.
2: No a potom vlastně po tom upršanom počasí, kdy jsme mali obalené topánky tou hlinou, lebo jsme byli v kamenolome, ďakujem ti veľmi pekne, tak jsme išli do pamiatky Willy Tugendhat, kde vlastně si dávaš návleky, takže všetci čistili ty topánky, vyzerali jsme velmi zle, ale vyčistili se, mohli jsme tam ísť a dotočili jsme tam klip v tomto krásnom prostředí.
0: Takže boty byly zachráněny.
2: Jo.
0: To je důležitý.
1: Já se z vás zblázním normálně.
0: Proč?
1: Já nevím, tak, já nevím, mě to baví, to je to. Jakože takový to, jakože vždycky, jakože když máš vlastně udělat příběh, jakoby vlastně.
0: Jo, můžem to rozjet klidně.
1: Právě. Ok, pojď, let's go. Yo.
3: Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu.

0: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie ukládá...
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
19: Nádobí mě nezdrží.
20: So what? Somat.
21: Kdo chce, ten si poleží.
22: So what? Somat.
23: Party večer rozjedem.
24: S nádobím se nemažem.
25: Somat to dá druhý den.
26: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat. Rád by.

0: Sberbanka.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Venku se toulá sériový vrah.
1: Nahoďte úsměv.
2: Já ti dám, že se budeš smát.
1: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
2: Yes! Obejmeš mě?
3: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
2: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
1: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
4: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
5: Ty prďo.
6: Wow. Prosím.
4: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
7: Akorát ho chytit.
8: Zaujímavé.
4: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
4: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light.
7: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
3: Řekni to všem.
4: Jsou tady. No,
5: jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
2: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.

Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: Záchranná služba tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibok.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yes! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty brďo.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

No matter what, you got

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.

Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.

0: Vysňoval, linkletni si z boku jeho hrníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila se bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, ty jsi všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super.
8: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
13: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden vepřová plec kilogram za 59,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc trvanlivé mléko Bony plnotučné při koupi dvou kusů 12,45 za kus. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, jsi všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
4: Super, tak hezký den.
5: Vám taky.
6: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.
1: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. M-Bank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
10: Jedině od Chibo.

0: Očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak si odpočneš.
2: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
1: Přidej.
3: Neostává nikdy zábezu, ty musíš být v boji.
4: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
1: Po minutě a půl umírá.
5: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
6: A on jich nanepil tlak, média.
7: Je to o tom, kdo to psychicky unese.
8: A před čím teda utíkáš?
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrano.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky, až po samotným přelmu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
20: Vítej u nás v Naked Attraction.
21: Někdo říká, že je láska slepá.
22: Tam něco vidím.
23: Pěknou dlouhou předkošku.
22: Mazakr.
21: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
20: Wow, pěkně.
21: Naked Attraction Česko a Slovensko.
24: Tenhle pohled miluji.
21: Každou neděli ve 22 hodin.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
2: KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Spousta letních receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc smetanová zmrzlina v oplatce při koupi dvou kusů 6,45 za kus. Penny.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
6: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
10: Očko ti doporučuje.
11: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maškova,
12: René Dán,
13: Monika Tymkova,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrano.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji navíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
23: Vítej u nás v Naked Attraction.
24: Někdo říká, že je láska slepá.
25: Tam něco vidím.
26: Pěknou dlouhou předkoští.
25: Mazakr.
24: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
23: Wow, pěkně.
24: Naked Attraction Česko a Slovensko.
27: Tenhle pohled miluji.
24: Každou neděli ve 22 hodin.
28: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Ciao.
1: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu.

0: Haber!
1: Na vole, ty jsi ještě panáka. Jo, vole, dělej.

0: con que hice masa.
1: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka Odhame, Zlaté dědictví.
2: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Zlevněte si v drogerii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
12: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
22: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak se odpočneš. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce. Přidej.
2: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
3: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
1: Ty po minutě a půl umírá.
4: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
5: A on jich nanepil tlak, média.
6: Je to o tom, kdo to psychicky unese.
7: A před čím teda utíkáš?
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty brďo.
10: Wow. Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství. Skonto na
8: bytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční Blade Battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
13: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
16: Připravte na to svou mysl.
15: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
15: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
18: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
19: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
20: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
21: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
26: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
27: Láska? Chuť
0: chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Bila.
2: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
6: Očko tě zve do kina.
23: Venku se toulá sériový vrah.
27: Nahoďte úsměv.
28: Já ti dám, že se budeš smát.
27: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
28: Obejmeš mě?
29: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
28: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
27: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

0: začal zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. M-Bank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství. Skonto nábytek.
9: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hamé, zlaté dědictví.
15: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun. Kia. Movement that
16: inspires. Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
9: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
5: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
22: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrada.
1: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
13: Ty brďo.
14: Wow. Prosím.
12: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
12: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
6: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
8: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
17: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
19: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
20: Ale proč se držet při zemi?
18: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
6: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
12: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
22: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
23: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
24: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Holandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: young baby, you got a bright future behind you.
1: Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pan a paní Šmídovi.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
12: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Bila.
15: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
16: My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
19: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
8: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
5: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
20: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
21: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

0: Potem.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Howdy.
3: Sorry, boys. We're gay.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: prostě vy jste mladý, to můžete vůbec rozumět, ale ježišnos, to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Ready? Můžem?

0: Jestli chcete, můžu vás naučit na kytaru.
1: No dobré, já jsem ještě neslyšel.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
2: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
3: převést na bezpečný účet.
4: A kdo volá?
2: Vaše bankéřka.
4: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Co? Nemáte?
6: Cože?
5: Tak to máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jde se všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
6: Nejde elektřina.
5: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
11: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
12: Očko ti doporučuje.
13: A po první minutu, pak se odpočne.
14: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
13: Přidej.
15: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
16: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
13: Ty po minutě a půl umírá.
17: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
18: A on jít na nebyl. Tlak, média.
19: Je to tom, kdo to psychicky unese.
20: A před čím teda utíkáš?
21: Vítej u nás v Naked Attraction.
22: Někdo říká, že je láska slepá.
23: Tam něco vidím.
24: Pěknou dlouhou před koštou.
23: Masakr.
22: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
21: Wow, pěkně.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko.
25: Tenhle pohled miluju.
22: Každou neděli ve 22 hodin.

0: je mizerný.
1: Co? Co? Je mrtvej.
0: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin.
1: Přece nic nestalo, snad ne.
2: Nebo jo?
3: Najednou tu není.
4: Ten je kyselý.

Tohle říkám soundtrack k peklu.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Skonto nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.
6: Skonto nábytek.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
8: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
9: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
18: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
19: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
22: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
24: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maško,
25: René Dan,
26: Monika Timková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrana.
25: Jsme přátelé?
0: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
4: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
28: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
29: Ty prď.
30: Wow. Prosím.
28: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
31: Akorát ho chytit.
32: Zaujímavé.
28: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: zabiť.
1: Život je krásny, je na konci sveta. Ve zbírce básní tá nejhezčí vieta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda. Skonto
6: nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3000.

0: tisíc 999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Zlevněte si v drogerii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety Domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělej to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
13: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
18: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
19: My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
22: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
23: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
24: Připravte na to svou mysl.
23: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
25: Ale proč se držet při zemi?
23: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
26: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
27: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství. Skonto nábytek.
8: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Nemo

0: Své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
10: Připravte na to svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
9: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
13: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
14: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
15: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
16: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
19: Očko tě zve do kina.
20: Venku se toulá sériový vrah.
21: Nahoďte úsměv.
22: Já ti dám, že se budeš smát.
21: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
22: Obejmeš mě?
23: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
22: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
21: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat.
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
1: Vítejte v Naked Attraction, cukrárně fyzické přitažlivosti. Našich pět boxů je dnes opět naplněno jemným pokušením a nakonec rozhodne apetit našich nezadaných kočiček.
2: Jednou jsem měla rande přes Tinder a byl to sestřin ex-přítel. Jsem Lena, je mi 24 a pocházím z Berlína. Pracuji v KitKat klubu za barem, ráda chodím ven v noci a vím, že v noci jsem rozhodně aktivnější. V noci bych mohla přestavět byt, upéct dort, dělat cokoliv. Prostě se mi noc líbí víc než den. Jsem velmi otevřená, někdy možná až moc, což je pro lidi ze začátku prostě příliš. Hlavně v oblasti sexu nejsou žádné hranice. Ráda nosím sexy spodní prádlo, ale někdy bych se zase radši svlékla. Nemám a nikdy jsem s tím neměla problém. Proto hledám někoho, kdo je možná trochu otevřenější. Už od loňského září jsem sama. Jsem otevřená všemu. Ať už jde o monogamní nebo otevřený vztah. Líbí se mi tenhle formát. Nejdřív se vidět nazí a až pak si povídat. Nechci lhát a říkat, hele, je mi úplně jedno, co má tam dole. Ne, je to důležité. Něco tam mít musí.
1: Leno, jsem rád, že jsi přišla. Pracuješ skoro vedle Berghainu, v nejznámějším berlínském klubu KitKat, kde jsem už také byl. Musí muži, které jsem ti speciálně vybral, také rádi pařit?
2: Ne, to

0: Jedno, jen se musí smířit s tím, že nejen ráda pracuji v klubu, ale i tam ráda chodím soukromně a může mě klidně doprovodit.
1: Mezi námi, pastoračními sestrami, to znamená jít se bavit i podvádět, nebo to už je tabu?
0: Ne, ne, já jsem věrná duše, kdybych chtěla sex s jinými, tak bych to komunikovala na rovinu. No a buď by to ten druhý přijal, nebo ne. To už záleží na něm.
1: Tomu říkám slovo na neděli. Nejlepším prostředkem pro dobrý vztah je komunikace a proto bych řekl, pojďme se podívat. Máme tady 5 barevných boxů. Začneme s dolní částí těla, pak přejdeme k horní a pak k obličeji. V každém kole se musíš rozhodnout, vyloučit jednoho a na konci zůstanou 2. Pak se svlékneš a musíš se rozhodnout. Jsi nervózní?
0: Jsem úplně natěšená.
1: Na stupnici od 1 do 10?
0: 100.
1: Tak pojď radši honem začít. Milí muži, napněte dolní části těla, protože začínáme s dolní částí těla.
0: Fajn, takže na všechny, co je. To bude těžké se rozhodnout.
1: Milá Leno, půjdeme po směru hodinových ručiček, nebo tě hned někdo obzvlášť oslovil?
0: Klidně půjdeme po směru.
1: Tak pojďme k zelenému. Všiml jsem si, že nemá chlupy. Ale vůbec žádné.
0: No a to je dobré. Mně se stejně víc líbí, když muž není chlupatý. Je to příjemnější. Víc se mi líbí obřezaní muži.
1: A tak to už je skoro jako rozsudek.
0: No, není to kritérium, ne, že bych hned vyloučila neobřezané, ale osobně mi to přijde lepší.
1: Ale při pohledu ze spodu má i prohlubeň ve varleti.
0: No, máš pravdu.
1: To je vzrušující. Dolíček.
0: Takový dolíček.
1: Co říkáš velikosti penisu? Záleží na tom? Nezáleží na tom?
0: Velikost penisu není nedůležitá, ale nakonec jde spíš o tu techniku.
1: Technika, no jistě, touto je. V tom smyslu bych řekl, pojedeme k modré. Co říkáš penisu?
0: No, v každém případě dobrý. Líbí se mi.
1: Taky oholený.
0: Úplně oholený, že? Já taky vždycky hodně koukám na ruce.
1: Ukaž nám ruce modrý. Pěkné ruce, řekl bych. Dobře, tak přejdeme k červené. Co to znamená? To, co máš, může být kdekdo, ale to, čím si nelze získat. Je to tak? Umím špatně anglicky?
0: Musím si to ještě jednou.
1: Ty asi taky, co?
0: Jo. Bohužel, zase není obřezaný.
1: Ale ten tvar, jak se ti líbí? Trochu ti ukazuje cestu, směřuje doleva nebo doprava?
0: No, je tak trochu křivý, ale není špatný, ne?
1: Aha. A proč? Dostane se i do vnějších okrajů?
0: Někdy se dostane všude, že jo? Takže...
1: No, tak radši pojďme ke žlutému. Zase oholený.
0: Zase oholený, jako všichni.
1: Všichni oholení. Jak se ti líbí ten penis?
0: Penis? No, koule jsou podle mě hezké. Vypadají takové plné.
1: To je pravda. A vypadá ta postava taky trochu mazlivě? Nebo musí mít muži hvězdné tělo?
0: Ne, ne, ani nemám ráda, když jsou moc valnatí, pak člověk někdy leží na moc tvrdém. Mám taky trochu bříško.
1: Hlavně, aby bylo tvrdé to, co má být. Jdeme k fialovém. Vidím nějaké tetování na stehně. Líbí se ti to?
0: Není to Iron Man, myslím, že je. Ne, je to Hulk.
1: Můžeš si chvíli zvednout tu svoji chloubu? Vidíš to?
0: Jo.
1: Tak se na to podíváme. To je piercing.
0: Ahoj.
1: Upřímně řečeno.
0: Vlastně jsem to ještě nikdy neměla.
1: Aha. A zachází se s tím těžko, fialový? Ne, samozřejmě ne. Milá Leno, musíme bohužel v každém kole jednoho muže poslat domů, se kterým z 5 pánů se teď musíme rozloučit. Tak, je to jenom na tobě.
0: To je těžké. Nejradši bych si vzala všechny domů.
1: Problém je, že dneska nejsme v KitKat klubu, bohužel si jich nemůžeš vzít víc.
0: Fakt ne?
1: Na konci můžeš vzít na rande jen jednoho. Tak koho pošlem domů?

0: Když vidíte Albert, neporazitelná. Levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství. Skonto nábytek.
8: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
13: Připravte na to svou mysl.
12: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
14: Ale proč se držet při zemi?
12: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
15: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
16: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
17: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
5: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
15: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo,
19: fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
20: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
21: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, duopek s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
23: 18.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Timková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrada.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Nálikový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Nech do ní svoji nabíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
34: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
35: Tak koho pošlem domů?
36: Zeleného. Ostatní mi trochu víc odpovídají.
35: To je 24-letý Tarek z Binde.
36: Ahoj.
37: Ahoj.
35: Děkuji moc krát za účast. Čau.
37: Vypadnout jako první je samozřejmě vždy nepříjemné. Ale fajn, rozhodla se, musím se s tím smířit. Důlky na varlatech, to mě také trochu rozesmálo. Ještě jsem to neslyšel. Možná je to tím, že mám vlastně 3 varlata. Lenu jsem viděl krátce, ale působila sympaticky i hlasem. Rád bych se dostal dál, rád bych s ní šel na rande, ale co už.
35: Teď přijde další kolo, milá Leno. A sice v horní části těl. Těšíš se?
36: Moc.
35: Proto říkám, milí pánové, v boxech zatáhněte bříška, ať to jede nebo ne.
36: No, nebo hezky vyvalte pupek.
35: Nebo hezky vyvalte pupek, dámy a pánové, tady jsou horní části těl. Kam chceš jít nejdřív?
36: No, asi bych zůstala ve směru hodinových ručiček.
35: Klidně, jak chceš, Leno, ty jsi šéfka. Uděláme, co chceš. Takže modrý. Co říkáš?
36: No, neřekla bych, že sportuje. To bych tedy neřekla.
35: Myslíš, že není vyrýsovaný?
36: Jo.
35: A nemá vůbec žádné chlupy na nohou ani na rukou, což je vlastně hezké.
36: Jo, vlastně ano.
35: Teď jsem si všiml, nevím, jestli ty taky. Má hezké bradavky.
36: Bradavky? Co?
35: Tak jdeme k červenému. Co říkáš?
36: Další tetování, každopádně jich má hodně.
35: Myslíš, že je rošťák?
36: No to nevím.
35: Směje se.
36: Já nevím. Změjšku. Možná trochu.
35: A ve skutečnosti ne.
36: Třeba je domácí mazlík.
35: Tak pojďme ke žlutému. Říkala, že břicho jako prkno není to hlavní. Tady máš, řekl bych, blahobytné bříško. Co ty na to?
36: No, musím říct, že to je úplně v pořádku. Všechno super, žádný problém. Líbí se mi. Vážně, jo.
35: Nádhera, takže půjdeme k fialovi.

0: Viel los.
1: Tady je toho víc. Břicho vytrénované.
2: Můžu si sáhnout na břicho?
1: Ano, prosím, ale nenahlížet leno jen z dálky.
2: Jo, jo.
1: Já prosím taky. Napnout, aleluja. Ramena máš širší než boky, co tomu říkáš, ten sportuje?
2: No každopádně, určitě sportuje.
1: Jak jsi na tom se sportem? Sportuješ nebo radši jen tak v posteli?
2: No, v posteli.
1: To byl vtip. Sport v posteli. Takže, pane ve Fialové, sportuj sám a pak buď k dispozici.
2: Já se na něj budu koukat.
1: Taky budeš koukat.
2: Jo, jenom tak.
1: To je úžasné. Tak, teď jsme zase v těžké situaci, kterou nemáš ráda, ale musíme se s jedním pánem definitivně rozloučit.
2: Myslím, že vím, koho vybrat.
1: Tak to řekni.
2: Vyřadím červeného.
1: Červený?
2: Ano.
1: Proč?
2: No, ti ostatní se mi líbí víc.
1: To je 21letý Gianluca z Alčvíde ve Švýcarsku. Ale s tím tetováním vypadá skvěle.
2: Vypadá dobře, každopádně vypadáš dobře, jo?
1: Lituješ?
2: Trochu možná.
1: Je mi ne.
3: Žádný problém.
1: Děkuji za účast. Brzičko, čus.
3: Jsem trochu smutný, protože je to krásná žena. Líbil se jí můj penis. Za to jsem rád, takže Leno, já ti děkuju.
1: Milá Leno, přichází jeden z nejnapínavějších okamžiků. Teď přijdou tváře. Milí muži v boxech, prosím, usmějte se a my se těšíme a jsme napjatí na vaše tváře. Tady jsou. Koukej.
2: No teda.
1: Teď řekni, kam chceš jít nejdřív?
2: Půjdeme po pořadě.
1: Jestli někdo doma rád kontinuitu a drží se toho.
2: Tak u toho zůstaneme.
1: Jsme u modré, co říkáš modrému? Září.
2: Září a má brýle.
1: Trochu latino verze Harryho Pottera, tak trošku.
2: Zlatá verze.
1: Zlatá verze. Těší se?
2: Přesně tak.
1: A žlutý?
2: No, žlutý.
1: Taky na nás září, co mu říkáš?
2: No, líbí se mi. Je dobrý. Ani mi nepřijde tak zlé, když někdo nemá na hlavě vlasy.
1: Právě jsem chtěl říct, co ty na ten účes.
2: Je úžasný. Ne, podle mě v pořádku, s tím nemám problém. To k tomu prostě patří, někdy to tak je.
1: No jo, jen se zeptej, proč mám turban. Podle jedné studie by většina mužů opustila svou práci a ženu, kdyby za to získali plnou hlavu vlasů. Přibližně třetinu všech respondentů dokonce každý den trápí myšlenka, že jednoho dne přijdou o svou milovanou hřívu a tím ztratí na atraktivitě. Otázkou zůstává, proč vlastně? Vždyť i na hlavě se holá fakta setkávají s pozitivním ohlasem. Lidé s plešatou hlavou jsou v průměru považováni za sebevědomější. Takže jdeme k fialovému.
2: Taky na ušnice nebo trubičky můžu? Na ušnice.
1: Tunýlky.
2: Tunely?
1: No jo, nesmí promluvit.
2: Přesně tak, nikdo nesmí mluvit.
1: A všimla jsi krásné zuby i krásné oči.
2: Ano, a hezké rty.
1: No, viděli jsme tři tváře. Kdo z těch tří tě neuvidí nahou?
2: Tak jo. No. Vyřadím žlutého.
1: René z Berlína, je mu 37.
2: Dokonce z Berlína.
1: Díky, že se zúčastnil, díky.
2: Díky.
1: Všechno dobré a čus.
2: Díky.
3: Jsem zklamaný, že nejdu na rande s Lenou. A to právě proto, že je také z Berlína a za tu krátkou dobu, co jsem ji mohl poznat, se zdála zajímavá. Je zvláštní stát v boxu a slyšet jen hlas, protože nemůžete komunikovat. Jste jenom objekt, ale byl to skvělý zážitek. Mám z toho dobrý pocit.
1: Teď máme ještě dva favority.

0: favoritin.
1: Ale než se definitivně rozhodneš, budeme na tebe muset počkat, protože teď se svlékneš a my si všechno prohlédneme. Proto bych tě poprosil, abys šla dozadu a převlékla, respektive svlékla se. Tohle je tvoje scéna, nashledanou, za chvíli se uvidíme. Pět mužů čekalo před Leniným klubem, tři z nich už náš noční živel poslal domů. Yagis a Steven mají ještě šanci na společnou párty, ale Lena sama rozhoduje, kdo půjde dovnitř. Teď mám tady dva favority. Jak byste se sami ohodnotili, kdo vyhraje, co byste řekli?
2: Ty první. O, těžko říct, nevím. Máš super účes a já už vlastně nemám, ale... Víc říct nemůžu.
1: Dobrá, tak na to přijdeme. Protože tady je Lena. Pojď ke mně, Leno.
3: Jsem tu.
1: Ano, ano. Pánové, co jí říkáte?
2: Moc hezká.
1: A?
2: Hodně odpovídající.
1: Dokonce odpovídající. Co se vám na Leně líbí nejvíc?
2: Do oka mi padl ten piercing v pupíku.
1: A co říká Steven?
2: Podle mě má vzrušující tetování. I ten piercing v bradavce je úžasný. Také jsem ho měl, bohužel už ho nemám.
1: Ty ho za to máš tady, ale nebolí to přitom?
2: Piercing bradavky je mnohem silnější.
1: Tak dobře.
3: Já mám jen jeden a druhou stranou se dá hrát.
1: Aha, vidím, že máš jen jeden, pravda. Leno, máš už ponětí, kterého chceš vzít na rande?
3: Ano.
1: O, musím říct, že napětí stoupá. Jste připraveni? Dámy a pánové, milá Leno, kterého chceš vzít na rande?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
10: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety Domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
13: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
16: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
17: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
18: Ale proč se držet při zemi?
16: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
19: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
5: My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
8: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
9: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a Vesna. Jedna určitě nestačí.
12: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne.
7: Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
24: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Holandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
25: 18.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Tymkova,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrada.
26: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Nálikový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, slyší kulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
33: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
34: Ty prďo.
35: Wow.
34: Prosím.
33: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
35: Akorát ho chytit.
36: Zaujímavé.
33: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
37: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
38: Dámy a pánové, milá Leno, kterého chceš vzít na rande?
39: Rozhodla jsem se pro Stevena.
38: Tak je to Steven. Jak jsi, díky, že jsi tu byl. Vše dobré, čau.
40: Rád bych se s Lenou seznámil, od pohledu je moc zajímavá. Proč si vybrala Stevena? No, řekl bych, že je to něco s aurou.
38: Pojď, prosím sem. Jsem anděl lásky.
39: Můžu tě vzít za ruku?
40: Jasně.
38: Myslím, že oba vypadáte, že spolu obrazíte pár klubů. Užijte si rande a díky za účast. Hodně štěstí a úspěchu. Čau, miláčci. Užijte si to. Čus.
40: Mám velké štěstí, že se rozhodla pro mě.
39: Nejvíc mi odpovídal, ale i jsem si ho na začátku nejvíc všimla. I kvůli těm tetováním.
40: A i na obřezané penisy, takže to můžu posloužit.
39: Na rande jdu s dobrým pocitem. Jsem ještě pořád rozrušená. Každopádně.
40: Mám naději, že se nějak napojíme, seznámíme se a těším se na rande s ní.
39: Pokud všechno bude odpovídat a budeme si sympatičtí, myslím, že spolu můžeme jít domů. Nevylučuju to. Určitě. Těším se.
40: Ahoj.
39: Ahoj.
40: Zdravím, pojď sem. Všechno dobrý?
39: Jo, a u tebe?
40: Všechno super. Pokud si dnes večer můžu něco přát, chci odejít s pozitivním pocitem. Staň se, co staň. Chci se s ní super bavit a především se nasmát.
39: Doufám, že máš radost, že jsem si tě vybrala.
40: Radost mám každopádně. S tím tetováním všiml jsem si, že jsi také fanda tetování.
39: Každopádně, jo.
40: A co máš na zádech, ukaž?
39: To je mandala.
40: A co je tam za symboly?
39: Symbol OM. A Goa, víš? A tak něco.
40: Jo, jasně.
39: Každopádně je milý. Hodně jsme se o sobě dozvěděli a doufám, že se dozvíme ještě víc.
40: A sexuálně si spíš submisivní nebo aktivní?
39: Já můžu obojí. U mě je to dost různé. Rovnost, řekla bych.
40: Já, takže všechno?
39: Jo, všechno.
40: A další otázka by byla, odpovídám vůbec tvojí představě kořisti?
39: No, každopádně zapadáš dobře do toho, co si vždycky vybírám, abych řekla pravdu. Přála bych si jít ještě někam jinam, abychom byli sami dva a prostě si povídali, co by teď člověk před kamerou nezveřejnil. No a těším se, kam to povede. Uvidíme.
38: A po rande?
40: Dobré ráno. Zdravím.
39: V baru bylo všechno super, všechno krásné. No, ale nakonec jsem šla domů sama. Včera to mohlo pokračovat dál, to je jisté. Ne, že by to nevyšlo, vlastně to klidně mohlo vyjít, to jo. No, ale dobře. Kdo nechce, tak ten nemá.
40: Asi je trochu naštvaná, no. Co mám dělat? Neobvinuju se. V tu chvíli bylo správné říct, uděláme tohle a necháme to prostě vyznít do ztracena. Ale ona by asi ráda začala ještě něco víc.
38: Anděl lásky opět zasáhl. Dnes jsem byl opět amor a vystřelil jsem šíp. A opět se trefil. Buďte u toho i příště.
0: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
2: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Bila.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
5: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například brosk ve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
6: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Bila.
7: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
9: Řekni to všem.
10: Jsou tady.
11: Oh, jsou tady.
12: Jsou tady. Tak leď.
9: Jsou tady.
12: Nejdem pozdě?
9: Jsou ještě tady?
13: Už jsou tady na pořád.
4: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: V Globusu nyní instantní káva Nescafé 200 gramů za 129,90 nebo zlaté kuře kilo za 99,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jste všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super, tak hezký den.
4: Vám taky.
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
5: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yes! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prdě.
8: Wow.
9: Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
10: Akorát ho chytit.
11: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Jack, stop lying.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
4: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.

0: KFC Drive-thru. Pizzu Giuseppe. Nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe. Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 29,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. Zachutná to. Fermá to. Chutná to.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Saďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty brďo.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Sa, uvidíme ťa zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové...

0: si a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Oh.
5: Oh.
4: Oh, moment.
5: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
7: Omoda. Skonto
8: nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 190.

0: 39 korun měsíčně. Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
4: Obejmeš mě?
5: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
4: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prdě.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

again? Okay.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
7: Jdeme na to!
6: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, neleď se na pozitivní vlnu.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění. Skonto na
9: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
10: Moment.
11: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
12: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Sorry.
1: No.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné,
3: levnější nehledejte.
4: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, duopek s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
7: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme. Skonto na
8: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
9: Moment.
10: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
12: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
13: Jdeme na to!
12: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
6: Omoda.
7: Skonto na
8: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu.

0: U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpoví na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.